0: Naďu.
1: Tvoje popolno po lete.
2: Či vám berem, idem na more. Poletný Rádio 1.
1: Senca in prava frekvenca. Več poletja in več dobre glasbe. Rádio 1.